0: kanál 77.
1: Vojta o milení hitoví.
2: Back.
0: Vojta o milení hitoví.
3: Hey everybody, this is Ryan from One Republic and this is our song.
1: Kanál 77.
2: Samo hitoví.

0: Dvojka omílený chytový.
1: Hey, this is Rihanna. And my umbrella.
2: Slušaš. Kanál 77.
1: Samo chytový.

dvojité omilení hitovi. Kanál 77. Dvojité omilení hitovi. Kanál 77. Samo hitovi.